Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Dance Radio.

0: na Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beachbaru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
3: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
2: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

Hacele doy bar.

0: Máme po 13 hodince, je pátek, přeju všem krásný sváteční odpoledne. Někdo je v práci, někdo má volno, klidně se pochlupte, jak trávíte dnešní den. Já jsem Terka Ročeňová, kromě nový muziky už za chviličku, třeba Immerse a The Last Time, pro vás budu mít informace, ať už to bude svět hudby, svět filmu, taky možná se kouknem, kdo dneska slaví svátek, kdybyste nevěděli, ať to neprošvihnete. Takže je toho dost. Já všem přeju parádní poslech. Ode mě za chviličku, kromě novinky, taky Sophie Alex Baxter, Stardust anebo Fred V. Tak ještě jednou jsem Terka, já všem přeju krásný odpolko a užívejte, já přeju parádní poslech na vlně 89 102,9 FM.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Dance Radio.

a další libová muzika. Féteru Dance Rádia na 89,9 FM. Fred V, Votiva a Horizon. Teď už ale mrkám za DJem producentem, který si říká Maupi. On si váží svých nejvěrnějších fanoušků natolik, že jedný ze svých faninek zaplatil dokonce letenku na své vystoupení. Ono to teda nebylo jen tak. Ona už letenku na jeho vystoupení zaplacenou měla, ale stalo se něco, co nečekala. A aerolinky stávkovaly, no a všechny náhradní možnosti, jak se tam dostat, by stály mnohonásobně víc. Jak řekla, v tu chvíli na to neměla a chtělo se jí brečet. Maupi si to přečet, dokonce retweetnul její příspěvek a udělal to, co nikdo nečekal a napsal: viděl jsem tě na každém představení, koupím ti letenku, protože chci a potřebuju tě tam. Tak je to krásný, takže doufám, že si to všichni maximálně užili, klidně dejte vědět, jak daleko nejdál jste letěli za svým oblíbeným DJem, no a my letíme taky někam, a to za další muzikou. Za chviličku Sugarstar, taky Solardo, Casey Lights, anebo Pax. Užívejte na Dance Rádiu další muzika za moment.

0: Pax a kousek s názvem Is It You, to jsme si dali do uší před chvíličkou na vlně Dance Rádia. Teď už ale mrkneme na naši hitparádu Dance Radio Charts. Hitparáda probíhá každý čtvrtek, takže včera jsme si dali od 18 hodin. A jak jste zahlasovali, jsou tam vždycky tři novinky, je tam 20 míst, já už na to koukám, tak z novinek je tam Otono, Scream a Deadmau5. Jinak mrkneme na první tři místa, tak zahlasovali jste, že na trojce je Unotus Diamonds, na dvojce Adriatic společně s Eldebrookem Lost in the Woods a na jedničce WW a Scootry Ray from Outer Space. Tak uvidíme, jak zahlasujete, klidně teď můžete na www.danceradio.cz a ve čtvrtek od 18 hodin se dozvíme, jak jste zahlasovali. Teď už do uší další muzika, Car Sleepers anebo Robines, už za momentík na Dance Radio.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Na Dance Rádiu jsme pomalu vkročili do 14. hodiny. Za náma třeba Armin van Buuren nebo Folamour a Voyage. Teď se zeptám, máte rádi filmy? A sledujete přidávání Oscarů? Americká filmová akademie totiž oznámila pár novinek do příštího roku a o Oscary nebudou moc soutěžit herecký výkony ani scénáře vytvořený umělou inteligencí. Pravidla navíc zdůrazňují, že v kategoriích třeba vyhrazený pro herce budou za způsobilé považovány role uvedené v oficiálních titulcích, u kterých jde doložit, že jsou to opravdu lidé, že k tomu dokonce dali souhlas. Změny taky počítají s tím, že scénáře musí být napsaný lidma a by je mohlo být možný nominovat. A akademie si přitom může vyžadat dodatečné informace, podle kterých bude ověřit, že autory jsou opravdu skuteční lidé. No tak uvidíme, jak to všechno celý dopadne, co nás všechno ve světě filmu očeká, co nás rozhodně čeká už za moment ve světě hudby, tak to jsou další kousky. Proběhne novinka Christoph, budou taky Mystic, Gatti anebo Kalina a Who We Are. Tak užívejte, ladí Dance Radio na 89 102,9 FM.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

Na vlně jeden z rádia Gatia Kontrolas nebo Kalina Zendr z Hayley May a Who We Are. Nakouknem do světa hudby, protože už o víkendu jsme mohli vidět záplavu fotek Juna Summita s jeho velkou faninkou, kterou nebyla nikdo jiný než herečka Jessica Alba. Ano, slyšíte dobře. Ona si zašla v Miami na velkou cenu Formule 1 a rovnou zašla taky do klubu, protože slyšela, že tam hraje John Summit. Ona je jeho velká faninka. A na sociálních sítích, kromě jejich společné fotky, taky bylo video, kde Jessica pořádně paří a neskutečně tancuje. Takže doufám, že si to stejně jako ona budete třeba dneska užívat v nějakém klubu. Jestli si to chcete užít už teď, tak já pro vás budu mít kousky od Chase and Status, proběhne taky Shimza a nebo Freemasons a Watchin. Tak užívejte a jdem si to pořádně vychutat. Na vlně Dance Rádia.

Tiesto a wow, tak já doufám, že jste udělali wow nad naším playlistem, že jste si to vychutnali. Teď už ale pomalu koukáme do kalendáře. Vidím, že svátek slaví Aurel a Aurelius, jinak v kalendáři mám taky domácí mazlíčky, z pejsku je to Fatima, Sára, Nora, Elvis, Ron anebo Lex. Z kočiček dneska slaví svátek Zuzana a Fatima a jinak dneska je světový den oslů a třeba v USA slaví den kokosového koláče. Takže ať už si dáváte nějaký koláč nebo cokoliv jiného, doufám, že chutná. A pro všechny oslavence, neoslavence, další muzika, proběhne Sigala, anebo třeba

0: Ladí Trends Radio na 89,120 FM je po 15. hodince. Všem přeju krásný sváteční páteční odpoledne. Jsem Terka Ročeňová. No a teď mám tak něco trošku pro pobavení. Nečekaný zážitek se želvou měl potápěč při svojí dovolený. Jedna z vydavá želva ho totiž při jeho ponoru sledovala a nakonec mu v uvozovkách vlepila facku. Tohle video koluje po sociálních sítích a baví svět. Já jsem to video viděla a je to vtipný. Takže doufám, že pokud plánujete svoji dovolenou, že budete mít taky plnou zážitku, že vás teda u toho nikdo nebude fackovat. No a pro všechny mám další muziku. Za chvilku Robin Schulz, novinka od Lost Frequencies, proběhne taky Armin van Helden a nebo Otto Knows. Tak přeju parádní poslech na vlně Dance Rádia.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, Smetana za 26,90.

0: Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, teskovejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Dance Radio.

0: Amanda C a Goodbye. My se teda ještě neloučíme, ale rovnou se podíváme do Japonska, kde opět přišli s vychytávkou. Měla by to být vychytávka budoucnosti. Je to prý myčka na lidi. Ano, slyšíte dobře? Umyje a usuší vás za 15 minut. Je to kapsle poháněná umělou inteligencí, která používá technologie mikrobublinek, které odstraňují nečistoty. Tak zajímá mě, jestli byste toho využili, nebo jestli zůstanete u tradičního způsobu, prostě se umyju a vysuším, nebo uschnu a jdu. Teď už další muzika, ať už se sprchujete, koupete, nebo proděláte cokoliv jinýho, čekají nás Daxos, Patrick Junior a nebo Axwell na Dance Radio na 89 102,9 FM.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak já jsem si pořádně zatančila, doufám, že jste mě v tom nenechali, že jste si taky zatančili, zaspívali, užili. A protože koukám na hodinky, tak se pomaloučku rozloučíme. Za náma Icy Cross nebo Arty, no a před náma za moment ještě Mark Knight a Shut It Down. Já se loučím ne na dlouho, protože zítra od 13 hodin se na vás opět budu těšit v pořadu Party Break. Tak se mějte krásně, úžasně. Užijte si odpoledne, večer pod večer party s Mejdany, pokud jdete do práce, ať to utíká, a zítra po ose těším. Páčko.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Počuje. V pondelí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
4: Dance Radio.
5: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
6: Hey, welcome to the Anjuna Deep Edition. This week we're joined by Melharmony. They're two lifelong friends, but releases on labels like Colorized and Nora and Pure's Purified imprint. They made their Anjuna debut last summer with an EP called Afterlife, and this week they return with a fresh three-tracker called Don't Let Me Go. If you've got sharp ears, you'll recognize the title track from Anjuna Deep 16. All right, over to Melharmony.

Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Dance Radio. Dance Radio. You've been chosen to join us on a journey.

出せ。

Cocktail.

laundry.

Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale vektor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.